0: Na serbskich Schulach a Schulach z modelom 2+ su mjestem přerjesku maćonorěčni serbscy šulerjo mjeńšinje. Wjace hač połojca šulerjo přińdźe z němskorěčnych svójbom, a jenož kóžde 10. z tutych móže so po 8. letniku wo temach wšědneho dnja serbsce rozmówjeć. To je rěčna evaluacija we 8. letnikach na 7 serbskich šulach wuniesła, kajž z čerunje tež ižo o pojezdčach tydźenja słyšeli. Ale kotre konsekvence to nětko ma? O tym je Monika Gerdesowa z předsedu serbskej rady Davidom Statnikom a z čłonom rady Julianom Nyču porěčała.
1: Ličby pondželu přednošku před serbsky radu a za poslancami su boleli, tež Juliana Nyču.
2: To čorne na bylom vidžeč, kak ten kupanski systém tu kvílu k mane neje ľuďom serbštinu na jenem dosahacim nivou sposredkovač, to je popravně to katastrofálne.
1: Potekim je 2+, praktickým přesadženju zrešil. Jako prvnju nuzovu napravu nametovachu eksperča wučbne plany předživač, lepje diferencovač.
2: V tym, co je po tych wuknjacach, wo wile bole na to kečbu je zovane rič nałožuja, šednu rič, ričanu rič, doživeja na jenem boku, ale tež sami nałožuja, trenuja, zvučuja. A na tamu boku, gdy by jen pola mačanu ričnych dzieci, na to dživač zovane tež tutun spisanu rič, to tije mire wopknieža, so može a one požišo tež ze serbskej spisanu riču tež dživač.
1: Przetoż tež pola mačanu ričnych buchu zastatki zwistczyny. Předseda Sakskeje Serbskeje Rady David Statnik na dalšu elementarnu trebnosć skiczbnja.
3: Gdyż ryczimy o serbskiej szuli, dyrbi serbska rycz tam obligatoryska w jednym dniu być, a to nie jenyše na praszenie szulorio a szuloko, ale w osobie też personala, a tuż dobymy też o tym przemyslować, a jak może stać zawieścić, so wuczorio na jenie serbskiej szuli, też maja tak manoszcze, które są za to trybne.
1: Praj so wučerjo serbsce rieča. A jeli to hišče ne moža, so riečne daleku vanja vopitaja. A v uspech s certifikatom po europskim ramiku dopokazaja. Poskitki tu su, na serbske riečne šuli při budeskim šulskim zaređe abo intenzivnišo na domoj kursu.
3: A netko le je po mojem mineniu stát za so prašane, so vun rjadovanja namaka, so by so vučerjam tešta možnosť dava za so vane vukmanja, vúsledki, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa z vútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vo to horia a sa vo to pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manoš data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jedno vúčora do matematiky dať jednož dokež vôd rade líčby má. Vôd dobi tiež tu manoš mieč.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbskich šulu.
2: So vútvoria serbské šule jako tajke jen cilk, kde so šule mesobu napríklad vúčora vúmenenia, kdež ta potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, so so serbskú rečný vúčorov na šule bez serbské vúčbe alebo bez dvúrečného vúčbe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stava. Nedživajce všech problémov staj se i Nyča a Statnik přezjednaj, so dobi so radžič vúmenenia a praxu, za 2+ zmienić.
3: 2+ je tu časne bez alternatívy. V tym nastupaniu so trebamy my tež dzieci, ktoré sú zvolní v tutom rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými dzieciami nebudeme my náš tu časný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada zo lieca hišče vujndu.
0: Vo prašenju zo 2+ ižo pravie nefunguje a kak môže so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nyču rečová. Minjenu vútoru potom by sakski kultusový minister Klemens na dživovej rozmowie pola Serbov Budyšinje. Je slúbil, zo obnovené postajenia vo žile na serbských šulách tak spíšne kaž možno přindu.

0: 25 lět wulatko. Wiele móła powědać, anekdoty, rjane podawki, tež roze stajenja, ale stajenje mirjo so na produkt. Najważniejsze je nam poskićić zabawny a informatywny magazin, kiś tež k dyskusjam a przemysluwaniu pohonia, a z kotrymż so serbska zjawność tež identyfikuje. Nima to być we prynim rjedzie wulatku MDR, ale nasze, wasze wulatko. Od spočatka pódla je Danko Handryk, reporter Šibavc, kotryž bě za wulatko rady tež s posměłkom a wótrym wóčkom we serbskich sach popuču na nosu nawoči z integrowanej minikameru. Junu napřikład jako policist, z policajskej kelu a kutnym wosom tam šoféru a kolesowariu zadzierža.
1: Hauptwachtmeister Peter Matka.
2: Mo činimo je runenu kontrolu. Mače o te serbske znamenško za dron, tada bi neke šučom dron boč.
3: Nimamo.
2: Nimače?
3: Serbske znamenško.
2: Haj. Tak je to ne Užica, dobi, tu kiš potaš šest Užice.
3: Haj, ale to ta še bliš to pravi nema.
4: Jo, smo tem ljudom povedali, zo od netka dobi te te serbske EU na jednom auče šičine ne boč. Hej, vak, pokuta.
2: A to nimače?
3: To ne, ja ničo ne zrole pil. Da se je obsah, čo tam ne smedžal.
2: Haj, no to.
3: To bi no, ďakuju.
2: No,
4: a štež mi opravdu živje? Za te ljudi me spoznaje, ne se popravim, da kuže Serb, kuže druga Serba, tak nekak z najmenjša odviđena znaje, ali jo, prede to policista, so ne respekt imeli.
0: So Danko Handryk na tediše naravanje dopomni. Haj, žortovač tre ljudja rade chceđa. Vo vele Češo je při kritiskih situacijach rozmovnih partnerov namakač a jim sadu z erta vuvabič. Nie zapomnite za Danka Handryka wostanje tež narawanie we klostre Pančicach Kukowie. Tam bych u przystajenym Marie Marčineho domu zakazali na dziele serbować. Danko Handryk se tam z kameru dojedzie, ale...
4: A i usłonę mi przy tej teme, to jeszcze se może ty, kaj dżęca doponić, i usłonę mi puki poskiczyli, a to we klostre. Co ty tak usta nie stane?
1: Dzień dobry.
5: Sie haben keine Film, Regenehmigu.
0: Póki pak žádne nedosta a kamera vostacová. K našemu inventári, jeli smiem to žortne tak rec, súšataj tež Simankec Bratraj. Od spočatka sem starataj so vo dokumentácie, přírodové, zvieriče a historiske. To je silnosť Petra a Štefana. Při čím Štefan kameru vodí, Peter je redaktor dvojky. We prednich letach wulatka wienowaštaj so vosebje přinožkam vo junkrotnej wužiskej krajenje a je bohatstvach.
6: Tu wulku šerpnosť špala nás za přírodny film ma poprom vosebje môj brat Štefan. On je tak rec, tu voprožite film od zvierja to. On môže dnu, aber samo tyčenie doa, niče vonka, ve lisu, v jednom skôl vutrač, bez toho za na to mysli, šo hore dač, tiež tuž za niče nestanie.
0: Tak redaktor Peter Simank. Nětko kramos čítaj husto ve archívach, převážně filmových. Ve zajšvech letách přidružíchu so potréty, nimale pozabité podavky a zajímavostky ze serbských stavíznů.
6: My jsme se tež jara intenzívne zabírali ze serbskými stavíznami, ze serbskými živěňobějami a biografiemi ľudí, kýž stejá v jednom vosebitém zvízku z Vúžice. Napríklad dopomínam sa na jem přinožk z Viktorie Grossmanie, to je takrát jeničký Američan, kýž jezdíšte 40 letov Trabant, aby je voženené ze Serbuku, abo na Alfreda Vorecha, posledný Serb ve Brzeňe pola Hučine. To by za mne jara
0: A kajž mnohe serbske sujby, tiž my jako redakcija jene štude ve Vúžice nevostavame, ale dovolíme si poladnenčko do Vukraja, blízkeho a dalokeho. Nic pak zobychme si dovolčk popšeli, nie stajne rozpravejo vo podavkách, kiž na nekajke vášne ze sabami činič maja. Za rozprawnictwo Europeady na przykład opuścimy nasze treżanskie studio, pobychmy to we Szwicy, italskiej, austryjskiej a danskiej. Nimo to opytachmy drugie ludowe skupiny, narodne mniejszyny a przeczelu Serbu. Znano są jeszcze dopomnicze na przynożki z Wiesa, Niżozemskie albo Prahi. To by się w lecie 2006. Pytachmy za serbskimi śledami a czeskimi wosobitościami. Dopomni so tedyša redaktorka Madlenka Šučic. A tajka česká vosebitosť je samo sobie česká korčma.
7: Die zwei Wüste waren jetzt frei organisiert, wie wir den Nadauk. Rainer Nagel, ja, als Student, hat frei, bunte mal die Kortschme, da bist relativ ne spontane, aber die Kortschme, kortschme, runde, wie Borsat, Kuvijimo, ja, so haben dich Wopprotis dauer, so so, so jara, sapocina, die Merza, Chesna, der Buchung, das Koro Huplatzali.
0: Ale dziakowano naši serbštine su huboko zdychovali a našu nahrawansku techniku ve kudbe a jaskrawu svitcu hište trošku znesli. A dy si stari dopomnenki baja, potom vi so vo dohich dalokich jezbach smerčrade povedaja. Najzdaleniša jezba vedeše naš tým do Serbina do Texasa, k potomnikam serbskich vupučovarju. Dwie lecze po prenym wusowaniu przewodachmy kurmiju na tamniši wendisch fest we Serbine. A dyż masz raz szansu tam być, w obrazu na to, czy z ludźmi ryczeć, na przestogi nie myslisz, je prostsze, tyś nie parujesz.

Tak daloko do pomnjenki a poladu do přichoda wulatka. Wusowanie, kotrež z čerunje słyšeli, staje Bogna Korenkova a Roman Nuk ze stajivoj. Jeli je vam što přespěšně šło, našej audiotece namakače wusowanie jako podcast, abo vyračo čitače, tež dođe. Letušej serbskej protece najdźeće nadrobny nastavk k nastaču, wujiču a wužadanjam wulatka.

Zajšwu Pundželu je Ulrich Bogoda starobje 72 let zemrěł. Mun bě wuznamny komponist, hudźny redaktor delnoserbskim rozhłosu, aby wjace hač 40 let skutkował za delnjo a hornoserbsku hudźbu we všech žanrach. Kjeho zawostajnstwu liča klasiske tvorby, korová hudźba, popowe spiewy a jewiščowe tvorby. Kajž napřikład musical Fetzer, kiž je prinja serbska kulturna brigada 1998 za rozhłos natočiła. Kajž tež hudźbnu dramu Kodžič po rukomaj, mo matrarju Alojsu Andrickim. Ulrich Bogoda narodži so 1904 do serbskeje svojby Kulowje. Katolska tradicija formumaš jeho dźěćactwo, kajž tež jeho hudźbne tvorenje. Jeho dźěc běše Ludowy Herz a jeho wuj, Beno Niekela, bě to runja hudźbny redaktor. Přez njeho zezna záhy vážne osoby tedyšeho serbskeho hudźbneho žiwenja. Přiwšěm bě hudźbna kariéra Ulricha Bogody neušedna. Po športowym studiu a studiu inženérstwa přiwobroči so hakle pozdźe cele svojej hudźbě. Bě spěwa, pedagoga, absolvaše studij na konzervatoriju Kočebusu a we Weimarje. Sledowachu mjezynarodne stipendie, kompozitoriske myta, nadawki za wulke orkestry, a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist tež zvonka Łužice. Z leta 1999 słyšimy netko klasisku tvorbu skomponowanu od Ulricha Bogody, šerco za smyčkowy orkestr.

0: Słyšeli sće klasisku tvorbu Šercov za smyčkowy orkestr z leta 1999 skomponowanu od Ulricha Pogody, kiž je zaś w Punželu w starobie 72 let zemrěł. A netko je 12.
1: Nábožne wusyvanje.
0: Dženca evangelske ze serbským superintendentom na umenku Janom Malinkom z Budyšina.

Moj lubi, što by było, gdyby Jezus dźensa pola nas do doma zastupił, nětko, gdyż słuchamy na serbski rozwoz? Trebamy jenož trochu fantazije a podajmy so do Jericha. Tam dźemy k domy Cacheja, židovského cłownika, widzimy małeho muža, kiž svojej žonje kaza, zo ma tak spěšne, kaž možno blidokrč, dokelž je žádneho hostča sobu přines, vůlce svavěného rabia Jezusa. Žona so stroži, dokelž so to hižo lieta stavo neje, zo je tajki vopyt pro jich keže překročil a pola nich zastupil. Ona je si věsta, zo vo toho časa, gdyž dostaje je manželský zastojnstvo vyšeho cłownika ve Jerichu, neje hižo nichtu pola nich byl. Naladni ľudžo v měsče so mě sobu vopytuja. Tola pola nich neje žene nichtu zaklepal. Žona wie tež, če odla nichtu ne přinže. Je muž to by druhých cłowników doladować, to nędzie bez woptykowania a jebanstwa, dokelž to by se zastojnstwo kóžde lieto pola bohota zaso kupić. Tež tam doby dawać a mazać. Časy sú češke, ale što se chce, znajmenša ne treba z wodom tradać, kaj štruje žone miestče, ale dženca. Rabi je zastupil a jeho vúčomnice. Nikoci ľudžo z miesta, z tých naladných ľudží, kiž hevak žene nepšindu, steja pšiduriach. Z veselom so žona dodžieva, da ona chce šiem pokazať, što zamože, piče so hore nose. Ale nadobo svyši. Kak či naladný ľudžo z miesta, kiž steja pši zakodže, je reálne svedžen káža, nemôža da junu mirdač, ale nie, šeptaja vocišo a vocišo, pola rešnika zajnže na hospodu. Jebak a pšeradnik vun je vona svyši a votroč k mamona. Je muž ničo nepraj, kajž tak husto nic. Vona poskyči tež jim piče, ale oni ničo neberu. Nadobo vidži, zo so Jezus jim přivobroči. A ona svyši jeho jasne rečeč, dženca je so tutemu domej zbožnosť dostava, přetož tež von je Abrahamov syn. Cile to nerozumí, ale to je jej šojene. Nekak je Jezus prajú, zo neje je muž hubenší, hač či druze. Tež von ten mały zacpiete Cachej svuša do Božeho ľuda, dež tajky svavne mišto to praj, je to tež tak. Nech či tam ni mokotaja, ona so veseli. Cive džen je vulka česč, za njeho si ona mysli, a tež za nju, šako je ona jeho manželska. Spiešne kvata do kuchne, zoby ječ dojstvy nesva. Moj ľubi, tak nekak predstaju si tutun džen ve Jerichu, a snač sče moli zemnu sobu hič do doma cłownika. Ve tutej stavizne spoznajeme dvě družine rešnikov. Či jedni sú kajš Cachej, voči vidni rešnice. Ich opačne skutky sú za kojždeho spoznač. Zjavne přestupja Bože kazne, štož káze zromadnosť ľudí. Cachejove rechy škoduja druhých, kajž to vobydlerio Jericha kojžde džen při nakupach ve svojej mušni pytnychu. Ta druhá družina rešniku nejedna prave ve myslach a svovach. Nech sú tež ich skutky ve poriadku. Ve tovaršnosti sú tajce ľudžo husto naladni a dostojni. Tola oni pozbivja so nad druhimi, dokelž maja so před Bohom a před ľudžimi za nešto lepšeho. Farizejojo nepopšejachu Cachej a jeho svojbe ich zbožuny džin, dokelž nemejachu jeho za runohodného človeka. Tvarjachu murje mes dobrymi a zvými ľudžimi, abychu se vysči, zo sú oni na pravej stronie murje živi.
Zachej pak na wopačny. Jezus to wotpokazuje. Zachej je runohudny čłon Božeho luda. A tak je tež z tobu, z nami šemi. Tež wun je Abrahamowe dźěćo, praješe Jezus farizejam. A nam wun dźensa praj. Tež ty sy Bože dźěćo, přetož syn čłowjeka je přišu, zoby pytał a zbožne činju, štož je zubene. Tola zastupmy hišče junu do doma małeho cłownika we Jerichu. Žona słyšeše svojeho muža, kak wun Jezusej slubi, zo so polepši. Lej, knježe, pojecu svojich kubvov dam kudem, a simli niekoho zjebav, vroču to 4 kruč. O, se ona pomysli, dež on to vopravdje čini, tak sme na koncu kudži ľuđo, što da budžeme jesć. Ale skončne so ona pševine a praješe svojemu manželskemu. Haj, činte to, budžeme od njetka spravne živi. Amen.

0: Słyšeli smy ewangelske nabožne wusowanje ze superintendentom Nowomenku Janom Malinkom. A něcko je nedom bydlek na jedni, to rěka my přejemy z Božo.
1: Przejemy z Bożą.

Aj, za mjeńšinu je na pojedni. Z tym by to naše ornjo-serbske wusowanje dźensa 6. Božnjenca. Tu přizamknje so nudom delnjo-serbski program redakcije RBB Skoče Busa. Serbski rozvoz z Budešina so jutře rano pečich zase přizivi. Ja sem Matej Cesz a přeju vám všem rjanu nedźelu.

DWD. Serbski program. Serbski program. Tema. Přigožbje jubilejnego svježenja ve Smogorju je 625 let tam letosa svieše. Smy přepyskali náš rozkłosowy archiv. Wiele gorzyse k ulicowanieju ze Smogorjowa. Tam su přeci pilnie žiwali a z mikrofonom smy podla byli při žniach a svieženjach. Wird široko znatego muskecego kora by mogali žinca ulicowaš, lušne štucki a žorty ze Smogorjowa mamy w archiwie. Ale žinca gledamy do stawizno tejesy. Mjaze Mauksu a Sprewiu laža na vjaz jo ve begu svojeje historie cesto vojovała z velikimi vodami. A ved togo jo před 6 letami rozpšavio Erich Vojtov.

0: Gašćenca do Smogorjeva přižoš, južo věci velje o tyje staré nuze nevyžiš. Te polja a vuki šak su mogi raz išći mokše, a teke na tych dvorach a drogach možoš se išći ľaško crje na crješ. Ale teke to bužo se ve bližšem casu zminiš.
1: Naša jas bužo znova juž inakša ugledaš. Znova bužo hodovaš ta droga vesi tvarjona až do preveza a penzmijemo južo vele lepšu drogu ve našej sy, te ľudje nebudu trebaš viac přes te kališća chodzić a jeździć a to bio ugljast ta cera jas juž vele rednejša. Znova bože odvaš tek ta droga do zakazne gotovana, zakaznja laže 2 kilometra vet nas přec a jo tekme ma tekeme wielden schlicht drogu, we tam chodzie žiši do Smogorjeva do šulje a zimě jo pen ni za te žiši derve přes ten veliký sněg chodziš. Tvarinja ga odju nie tjužo redne gotovane, te fasady pucovane a to bžo ve dojich letach tykešti odrač wiele lipi, až ta cela jas bužo za pol let velje rednejša a knet jo.
0: Jo, ženca njamaju Smogorjevare vjecej čah vo svoju eksistencu. Ženca gledaju z dobreju nažeju do přichoda. V mysljenjach južo vyže kovo vokovo płodne pola a vuki, na kotarych se pasu velike rjedovne krov. A před ich vocima nastavaju velike moderne krovece groži, a šake věci, což jim živěně voláš chceš bužo. Ale Smogorjeváre pak tyke věže, tož také veliké statky nebužeme sami vůbaš moc. Togodla pytaju za novými metodami a za novými drogami.
2: My jsme s Barkovarovami tykně tuž velký gromadu želali a to šlo eigentlich wilgen derje. My jsme tam gnojlodovali a te, co nám ve žnách pomagali, a im, gaž Jan to druhý bruchoval, a peňo Jan tom druhým šel. S berkovarami jsme se kupili taky jednu mašinu, zelje stamaněňu a já se myslím, až tam, že my pen tykér vilje ľuži mec na druhých městách daželaš, a ja se myslím, až to bžo se bještym zaplažiš. Ze zakazniarskimi želám eigentlich tyk Wilgenderje a te, gaž ved nas nieco bruchuju krynu a gaž my ved nich tyk bruchujemy, ga daje te natürlich tyk a tyk nam pomerzu, ve te knydlia su nam pomegli, niet na zimu a gaž im to ľudu bruchuana, bo tak a po nim se jan tom drugim pomerzu.
0: Huse zmakaju ich myslenia a statki z mysleniami a statkami svojego stata. Se zmakaju s programom za vuvyše botu. Kenčo nastav na 22. april togo leta na vobradovaniu obvodneje planuje komisije a kenž předvidži
3: poušenie zemskeje podnosti a vuvyše kooperacijskih pošegov.
0: Šikne od přírody postajone možnosti, deje se k tomu vůživaš, aby se błota vutvarili k srežišću obchada turistů z republiky a v Ukrajině.

před 60 letami v leše 1966 jo nastała tož to usčevanje z našego archiva, vod staviznu vodovego gospodarstva ve Smogorjuje. Erich Wojto jo był autor.